0: 好的。头闪的有点多，没有留下来啊。但是我们现在形成了一进的黄湖。
1: 那个传不出去，打不出去。
2: Jsem měl celý den. Je lepší než tenhle.
1: Jo, to je.
2: Tady tady na straně se mi líbí.
1: Já můžu hrát prostě tohle.
2: Jo. To je super. Co on půjde?
1: Můžeš hrát i tohle. Víš, že to asi těžší. Můžu, ale já se bojím, že bych mohl udělat tohle.
0: 杰克对这个虎也是只能一个小力量的打，小力量的打，咱的黄他应该打不出去，但是能暂时让我们的黄不成为一进，击打成功率70%。克里马，
2: 来 ，Let's go，
1: 50，50， 50， 来，Martin。
0: 他选择直接给我们薄掉，哎呦，太薄了，打的太薄了的话，杰克队这边是出现了失误，现在对中国队马上平行位置放一个两分签，不给杰克队双飞的机会，然后我们这局有两分局面。接下来中国队投一个啊，在对角线的那个位置上，但是得投赢对方的二进的红湖，这样的话我们两分签他，然后他如果来打我们的话也容易形成相关，让我们两个都打不出去，这样的话我们在这一局就有两分的机会。刚才杰克队的四垒克里马的那一次击打，想薄掉我们一进的黄湖，出现了比较严重的失误，那局面对中国队马上利好了。
1: 太左太边的44.5，
0: 投壶的成功率64%啊！费雪清今天的击打11次，84%的成功率。这次要看他能不能够投的精准啊！
1: 6，
0: 看刷子位置，必须得投赢对手的那颗压到黄圈的那个红壶。对，虽然不是我们想要的位置，但最起码它保证了投赢了那颗红壶，但这个位置不太理想的是看对手要不要悬粘，悬粘粘上来的话，中国队就会最后一手只能大力去冲。他这个壶如果是正粘，粘特别正的话，中国队击打有一定的难度啊，可能有难度给他打掉。但他如果说跟下方那颗黄壶形成一定的错角，中国队就可以给他打出去。看看他最后这个粘球粘的怎么样，是否是一个正粘。
2: Já tři devět.
1: Hodně široká.
2: Jo, já ty použijem to, že tam to padne normálně. Ty ty dohozy, co zházel jsem, prostě mi to přijde.
0: 克里马这两颗壶的压力都比较大，第一颗壶出现了失误。
2: To je trochu menší. Hej, zhoznýho.Blízko!
1: Zatím místo! Čekej, jestli můžeš!
2: Budem muset!
1: Je širokej! Milko, je širokej! Čekej! Širokej! Martin!
0: Čeho chud je sienlu hen zhong yao. Sienlu líliang, jinkai shuo, dou zhong yao. Sienlu mejou xia lai.